Božná Biašec, zaso tam sejdžu a ja tu zaso stiju a so veselu, zamožu vás překvapič, abo spíš prajč, što nás, nám, nás veselí dženca ráno, što už húžbu nastupa hač ráno do šešči. Kristin Mučarec. To je Michaela Melzerová. No a tyž Ištvan Kobela nás veselí hač do šešších. Ale wir so sind natürlich mehr senarodna Hujba kalschnit kolle Tule, Aerosmith and Young Blood, My Only Angel, Tisse, Mojenitschki Janschel, geikete romantiske Wuprainje, Petschoji Dvanatscheje, dobre Start, do Jensnische Punschele.

Kotko. Bo Bedelknasch jetzt hier. Trošku tvrdša hudba tu serbským rozvozu. 22. Grand Slam titulo Steffi Graf, 6. Grand Slam titulo Boris Becker a včera Alexander Zverev, prvý Grand Slam titul. Po 41. pospytách je sa skončne poradživo. 29-letný Niemc Alexander Zverev dobuje French Open přečivo Italčane Flavio Conboli. Peč sadbach dramatický finále tobie, opisuje kolegojo športa. No a ja von smysa veselič je najprv raz na zemju padnu, vizo, slze, vočomaj, kitro emocionalne dobyče, no a když vuladaš foto, potom tež dženstvíš i novinách, vidíš, kajš máme dječo, má vujký pokál v rukomaj, so veselý, haj, a so vie, jestli to ti zaslužil, tuž to dživa je tykal, huž to tež vižo ve finálach stav, tuž Alexander Zverev, jestli čera vudobil, prvne dobyče, Grand Slam titul možte žrec v francouzském French Open přečivo Italčane Flavoni Conboli kajky to dobyče za Němsku. Lidko nečíště světové mistrovstvo kopajnce dobyč a hýža by to bylo v úspěšné športové lečo.

0: Bonjour Anni, Nierpreitsch, alle Rade Heiprajo, Knaschim Serbskim Busch, am Gispanitko, Nabo Schestich Katka.
1: Serbski Rozwus. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková bude přichodná spolnomocnená za serbské náležnosti evangelské krajiny cirkvi Berlín-Braniborska Šlieska Hornia Vúžica. Ju zapokazuje do tutoho zastojnstva na zhromadnym evangelským cirkvinským a domizniským dňu přichodné konstitúdňa v Ojerecach. Nimo toho cíže vieriví zhromadníkem še s Božím odkazaniem svičič, kajštíž viedžení po starom vojeruským mieste doživič. Jeden z verškov nedeľu bude korzu koniacich zapšahu do spal, kdež očakuje v občelniku zhromadnosť a serbská besada, praje vojeruská županka Gabriela Linakova. Svedženské gemše z vojeruský janský cirkvie serbský rozvoz originálne přenošuje. Zazbie do 5. leta kulturnie zárody Budešinie je sobotu viac hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brizan-Heduškec je predstavil svojské, nímske a jenželské spievy na zároče serbského ľudového ansambla. Od letuša maja na zároče rozširenú kuchnu, tiež jevišťo bo hinak zariadované a vumilče a vumilce rajanitko z kulisu starého mesta pozadku. V Brezovce v Dževinskej gmíne so nedoša gratonia voňovie v obore dále vúživa a jedna rumnosť so rúne za pestovaniu přetvoria. Přidatne k voňovobornom rumám napríklad za dále kubvanie nastava tam rum za kreatívne zábiry pestovarských dečí. V postupie tvarských dživov na minenie kmínske ráče informovachu. Tu chvíľu ešte suchotvarské dživa a v obmietkové dživa dále du a na sanitárnych přípravách so ešte dživa. Komunálne pestovanie ste podľa starie voňovie v obore. No a gratunia bú direktne napřečená tvarená. V obvuku iniciatívy SEŠ, Sýč serbských hučbníkov, zetka so sobotu Lipsku niečo posta serbských hučbníkov a hučbnicu z Lipščanského regiona. Ich bie jako vonoorganizátor Jakub Grul pod heslom Urban Serbian Sounds na vúmenu přeprosu. S dobom predstavíchu mnoze nové svojské serbské vúčbné produkcie. Tak vústupovaši miestrujem duo Valborga Vaučic a Izabela Kodunska, kajštíš Luisa Naukec pod pseudonymom Knittl. Dvě dživaničce vienovaštie so tvoreniu fíčera za rádio a rekonstrukcii hižo zubených serbských rejov. Magdalena Šeferec od Kulúského jechanského dovarstva je si včera cíče leto pospochy titul Sakskie mištorky v skakaniu v Holešovskej Dubrovce vodobila. Na turnire v Holešovskej Dubrovce sú konstitúčenia ve viace hač 23 prúvovaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všich starobných klasách zvieščili. Nesvačanské jechanské dovarstvo je s tým hižo cíči kruč pospochy sakské mištorstva disciplínia skakanie prevedlo. To bych upovesť, čo kotrož nám magáče tiež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: S tožto svončkom štartujeme do nového dňa a do nového týdženia. S popodňom pak přibieraja potom tiež mročele, vostane pak cíve džin sucho a to při maximálnych temperatúrach 24-27 stopňu. K tomu smieme dňa tiež trochu viciga, kotrož přinže z juha. Tiež v prichodných dňach smieme svonco, ale tiež potom tožto mročelu k tomu. Tiež pokapač sa má a to hižo júce. Čiže vesli potom ponoženstnišemu trochu spadne na 17-22 stopňu. A tiež sredu a štvrt kvostane dále neobstajne so svoncom, s močelemi a tiež s nekotrými kapkami dešča.
0: Den sa po takým hišťa raz liečný džin pravé so nasriebač svonca a potom Katka, hej, bude trošku...
2: Z najmenšané meteorológo je tak, ľubia. Zo dešť v oproč všinže, za to vie, za tú žanú garanciu nemáme.
0: Ale môžu sa nakúžiť bať veselý boj, jeli môže příroda tiež raz vodrhnúť. Na drohách šitko dere beží, brzkače žanú necú, tu iš nám ráde zdieče, jeli nešto vúľadače. Číslo však znaječe, budešin 7, 30, 400, abo tiež ráde přes četou funkciu dámotný app MDR Serbia.
1: Serbski Rozvoz.
0: A nie tylko, bo na zaspiewa. Stawacz, proszę, becz po na poszeszczycie.

0: Bečočin vosoma štrceči je, nitko pak so prošu nic nastrožič, keč bu? Ui. Haj. Takle to kličeše sobotu na Mönkec vúce Budyšinje, jako so tam džiči a mordžina vokre za lohko atletice v ubydžovachu, tež serbske športoče a serbske športoce bychu silne zastupeni a vojovachu vo medalje, nimo mezvočo, nimo nových mezvočo na vokreznym v ubydžovaniu, bychu tež nikociš Serbia vieza znaja, napríklad 12-letnú Helenu Brezanec ze Smitschkec, kotraž môžeše so přes dvie prene medali veselič, zvote medali.
1: Ja trenujem v Kamencu, nekaj bozo jedne leto hakle trenujem, also še nic zakto. To je nekaj moje cíče vůbidžované. Also dženca se ja v vysoko skoku cíče mysno bo, a v šprinče te cíče mysno. Ha, ja se ja spokojím s tým.
0: Praj Helena Brezanec. Za towarstwo USLV Budyšin wude by se Teresa Maciec we wysoko skoku z 1,48 m złotu medalju. A štachlowym biju se Teresa Zromanie ze Serafinu Mičkec slibro zawiesči, a na 400 m se Marta Mirčinkec zvotu medalju vůdobě.
2: Za mě bylo prom celé dera běžalo, já jsem někdy byl to 100 metrach, jsem já druhá vodová, to bylo škoda, dokud jsem já mnohé jara mouký vodstok na to prinemyslím a 400 metrach jsem já prinemyslím do toho. Hej, 400 metrů je šetce také dračovaná, dokud jenom dobíš šun jara spíšně běžet, ale ty kytro do, also kus šest jenom menšinu, habon jen potom jara hodou, hej.
0: Veseli sa Marta Mirčinkec, tiež diskus sa metáše, mave dačele, tu si Anneli Kumarec druhé miestno zdoby. To bych u nekotre stojšto z veselacich vústietkov na sednatých vokresných rachkunstidženia za džiči a mordžinu v lohkoatletice na Mönkec vúce Budyšinje. No až tu štíš, ráde spíšne beží, to je psyk. Zade tež za zajacom, aber dalši zvierinu, tuž praj mich auch zisch, zmi psa za pas. A to 10 menšinu, to 6. Dobre ranie přeje moj Katka a Jakub.

0: Šiešť menšino do šešťiche.
1: Nábožné slovo.
0: Má dženca rano Mirčin Bauca z Budešina.
2: Ja so podarmo pracuju a přivožuju svoju moc podarmo a nevúšne. Takú skôržbu namakame poda profete Jezaja. Přesvapenie a beznádžinnosť tutoch biblických slov, kýž buchu ako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, trekujde z nás sobu začúvať zamože. Začíš, že sa šaprúca vúdaniva nie, neladajú na to, hač nadžele, abo pri osobinských předezačach, stano samo ich še bule boli, dešli proste zrštenie. Přesvapenie vo neradženem, přitruží so ich še niv, abo žarovanie, vo návožované moce a proce. Cíl myslene, a temu ich še brojene energie, ktorýž bychme za druhé vici muli trebač. Necham so kroblič tute sua na nás počavovač, jako bychme muli naše širne starosti a frustrácie cíle profánoho razu přirodovač s duntom, aj koho poprom. Sua uva tak menované Boží otročk. Hač je to ľud israelský, Kristus sam, abo skere symbolov apostova, o tým so ani teologovi, ani vyrivi přes jedni nesu. Kunst je prinotné sáde pak ište faluje. A tuto nepovači jenož za Božo otročka. Štúškuli je, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džien vôte dňa navožujeme. Moje právo však je závierno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj, Mirčin Bauca z Budžina, nadoku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Pečo džin, vedom, šešča postaje. Dobre ranie, přijemoj. Katka, Jakub.

0: Weilburg Avaujic, Wossom, Menschino, Boschisch. Hier an Nitko Podamissa, Rosomanie, Psychotnich, Menschinach, do Budisgeo Stare Mista, a Dona Saro, du Serbskeo Ludoveho Ansambla, Damschak hier Sabatu, Duo Helena, a Jan Bresan Heduschkets, Sahujiu, a Riad Concerto Salitushu, Sezonu Sahaju. Litsa, je tak, so ste jebischo tam, na Saro, je SLA, na Mistne Budki, je so hewak pičo předavavo. Publikum vidži, tak rec nitko jevišćo, a kulisy staro mista po zadku. K tomu prajtaj Helena a Jan.
1: Hej, celo spontane muže ja nieke rec, zobyšu to poprom du celo pšiomne, v tej nové variantče jen so trošku mô ladač, to, co tam také na mosče stane. Ja si musím za tiež, kýž na mosče sú, je to tiež lepe. So oni vidžia, že tu, jo, to snadno tie dobré vábe, no jo. Hej, to nieke tenčkež muže k tomu prajť.
2: Mi se ta ambienta čiše jara ljubi. Ono, to rune tako tun čas, že svunco se koja kulturna zaroda je vulku prucu, navožovava, to rene vupešit ze svetcu. S temi stolčkami jo tako to vupada kaj pri morju, to ta ambienta, kiš mi vpšetce zase čini.
0: No vidíš, a za tři menšiny jsme jenom znova kulturní zároče serbského ludového ansambla, što tam nového sida, što jsou nanostajili, na čo jsme se veselíč, nedám vám to rozpravujeme.

Bunjelam, no da je ještě moda što, takhle můžeme dženca Švýdkoreano doživit. Stujše aktuálne vúdače vúľadka sobotu televízii skomžiu, žaden problém, ARD, mediatece, jedal namakače, mes druhým, pobychme v Stroži, šulský muzeu, a sme si vobladali, kak je sa tam pred 100 letami vúčovalo. Team Zari přeprošuje dženca na skadžovanie za kulturniku do krabatova mena čornom komcu. Tam chceďa so s praktickými příkladami kôvokovo organizácie a prevedženia väčších zariadovaniu zabierač. Nimo to chceďa so tiež vo názoneniach a vuprúvaných praktikách vúmenieč. Štujš chce si to dženca vobladač, naposkač doživič, vod dopodňa jednačích do čornom komcu, ešte vítaný tam, to sa nechýšte ráde tiež bola záhry raz přizeviče, ač máte dĺžný mošinč. Budešinje, vodmě so dženca večo na žurli SLA tak menované reporterové slam. To je zabavná show, kde štyrio žurnalistča so vubiedžuja, štú môže najzajmavšo vo svojských rešeršach a reporterových doživeniach povedať. Štún raz môže so vobdžila so slamerojo SC Budešin, tak 24, časopisa Zeit a Neue Lausitz. Započátk dženca večo sedmich Ansamlu. Jutze večer, 6. je zjavne posledženje Vazovskije gmenske rade a to na žoli radnice ve Vazu, jutze večer 6. A tež zromadžizna zariadnicka zjazka při Kloštovskej vodže je jutze večer 7. pančicach Kukove, jutze večer 7.

0: 6 hodzin 2 postaje. Sobotu sú so hudžmice z Lipšanskej vokoliny v wobłuku inicjatywy SESH Syč serbskich hudžmnikov Lipsku zetkali a tam prezentovachu tež tožto z nich nova produkcie elektronických spevov z serbskými textami, Katka.
1: Hej, bych dann napríklad Kruchy Valborgi Vaudžic a Izabelle Kauduinskie, oni šako vystupuje jako duo, tež Luisa Naukec novú hudžbu prezentovaše svoj nový serbský technokruch menujúce. Přeprosil by hudžbníku Jakub Grohl a toto zetkanišča CIMT je to Centrum za imersivne medijove vumjostvo, za hudžbu a technologiju.
2: To je rum za hudžbne eksperimente a dohodla sem šalakih vumjostvo přeprosil to nešto činč a pokazač, dokaž tišen romadže pšinže, romadže tiš hudži a vice pokaza, majente možnost še te na vumjostkim polu so vumjenič. So tu zetkač v nem novom rumje, rumje, ki je nea tak zjazane z serbskim, ali ki je přes to možni tež je novo vid na serbsku kulturu dostač.
0: Praj Serb a Lipšan Jakub Grohl do koncertu z elektriske hudbu a serbskimi spevami a tekstami vo sebe skičach vopetovarjam tež dživonič se Katka, bo?
1: Cele pravje Friederike Mormann napšikvat pokazavše, kak produkuje so feature za rad. Radio. Je to vosibita forma dokumentariska obšinoška. V Dživaničce dživachu zajemce vosibje z zvukami brunicujich jamo v Užice. Važne za dobro zvuk bietujštejš akustiske techniske vuhotovanje koncertnoho zetkavanišča, kotrž je neušitna a vosibite, kjež Jakub Grohl praj.
2: Tun zvuk pšinži z šich strono. My máme 20 vodcere čaki. A teto zmožná, so všimte ten zvuk od záde, od prytku, od horeka, tekus od délka. Dženca ten prvný koncert od Valborgi a Izabelle, to budeme to tý zasadžiť a to klinčí potom kajš v jednej cirkvi.
1: A Jakub, je tož ako sa rečo vo dževaničko mají. Tež rejovanskú dževaničku tam miachu, tutun vôtovaštaj Gregor Klim a Teresa Jakobsova. Pokazachu sledženia a rekonstrukciu hižo dávno zabitých rejovanských spevov a krokov.
0: No bitiš, nieže posta zajmcov je zariadovanie vopeta vo Lipsku, hudžbník a vône organizátor Jakub Grohl je na koncu jara spokojom byl, kaž sam praj s prvným sečovým zetkaniom serbských hudžbníkov v Lipšťanskej končine. Što takhle šitko nedáva. 6 hodín, 5 posta je 7, nevodače 5 menšinov do 7. Tak je pravo oko. Nedko pak nás zveselí. Mirči veclich, štujš. Što ich widzieć mam, nech nam zaspiewa.

Sidamorgin, Dvanačeje, Vujki, historijski film. Chceža staré mieste zore zu produkovať, za to pyta ja netko zajmco, kýž chceli to raz celé zblízka doživiť, kak sa taký film produkuje v júliu a augusti. Pyta ja 6 plahy, mieš 6 do 80 letami, kýž sú našej vokolinie zasedleni, tu bydla tak rec. Film, kýž sa produkuje, tu nraje kunc 19. let stotka, tu iš mieni soči zajmce nekak do voného časa hodžič, reka žane babene vosy, abo také cyby, nimste štrenčen, sú na kúže pat tabu, rune tak až tatu, abo pilsinky, a tiež vrutné frizúry, kýž dalších kunc ja, kaj spisa, ja. Šušnitka praj, tam so vidžu, tam mam zájim na vujki sčinobine a božišost nenatiš so na vujki vobrazoce zaso raz sam vuladač, co nech přizivi pola filmové agentúry kečbu filmgesichter. 5 dní so produkuje a seda vizatýš mauve feng jako Jack, agentúra filmgesichter, byta komparzo a statisto za historický film vizorecu. To môže česo rade. Božadač, Boabič, a šadam Přízevič, sedam hodin cínače je. You

0: Paradise. Noch ein Kita Paradies, das muss ein Stein schießen, was ein Sportowatsch gerade kaputt, Bädel knabber Samir.
1: NDR Sachsen, Serbski Ronsfuss. Sport.
0: Sjanom Rerjom.
2: Bo Skakanskim Pro Anjo Klasse L, be Holleschowski Dubrauze, be Wobwoku Sachskich Mistorstwo, be Kruschanska Trojka, Florian Zarodnik, Kseschan Zarodnik, a Britta Zarodnikova, bezpostrednje Bo Skakanjo vo Vukonje, Kruschanska Dua, Jecharia Kseschana Zarodnika, a Jessan Schlitneho Valacha Veritasa diskutovava. Šitse Cio pokazachu vistu nespokojnošt, tež Jechar Kseschan Zarodnik.
3: Mit dem Parcours wurde natürlich das der Reparatur, das ist der Kretz, hieße Reserve, ja, was bei der Schack Bonas wohne, Jens ein Training war Parcours, die sind zählt noch eine Routine, das CSC Zdobe, Cemo Prime, ha, tam suche Schelkiewicki, Gott, die Boru Prosche, du billig Lippe funkuert.
2: Wat 29 startovacer dvojko v obsadži štaj Valach Veritas a jechal Kšeščan Zarodnik 16. miestno. Koparske vúsledky. V krajnej klase štafla Vukot je rezerva biskopičanského KT 08 vážny duel prečivo zestupy, prečivo kopariam z nímskych bázlic si 0 dobeva. V okresná vyša liga Sokol Ralbice Horky Horný kraj Šprevia 1-1, rota Sokol Aleksandr Vauda a drohotka Ramnou športová jednotka Kruščice 2-3. Hosťo z Kruščic bychú v biu 15 menšinu v prvním počasu 3 ráze trechili a si 0 navedovali. Jedno rota by Alvin Graf docpil a dvoje Jan Boguš. Koparske vúsledky z okresnýho ligou 1 a 2. Rezerva Rakečanského športového tovarstva je doma s 1 prečivo druhému mústvu SJ Kruščice dobyva. Rotak 1-1 by za SJC Robert Materna celiu. Riane úspech 2-0 svedčachu čera Radvors Bulkopario doma prečivo rajnemu zjednočenstvu Vás Bibel Kumc. Po přestavce trechištaj za hostičela Claudius Buša a Karl Hetáš. Derby Pančice Porchov sú hostčo z 2-1 dobili. Za Pančanu by Florian Zelnak trechiu. Nadbyvo prvního koparského mústva športové jednotky Nebelčice Handry Koring by čera v Nebelčicach prečivo hostčom z Haselbachtala dobyčerské rotaky snadnemu C2 docpil a to v 4 a 90. menšinie. Do toho by Sarniančan Štefan Bench dvojce za SJN Vurunov. Dvaj rajné dny dokonca maja pak Nebelčance Kopario dále dvaj líčakaj zastatka na načelníka na koparskú rezervu z Vachova. Rajne zjednočenstvo Ralbice Pančice modro byli nesvačidlo 0-7, počas 0-5.
0: Jan Reater bie se športovými vúsledkami, no a tiež serbske lohkoatletky. Dorost bie vúspešte, tiež jim chceme sondom vinovač a rozpravieč 7 hodín 20 je.

0: Kšesčan, alias James Münch, sa tu praša serbským rozvosu. Na čo horde byť šnurs, na no na to, što sme konc týdňa takhle doživili, šako je so konc týdňa tu išto stavo, vie Katka Pöplec netko tiež našich poješťach na po dževečich, na po osemiche. Dobre ranie.
1: Serbský rozvos. Poješťe. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobre ranie. Slepjanska farárka Jadwiga Malinkova bude přichodná spolnomocnená za serbské náležnosti Evangelské krajiny cirkvi Berlín-Branjeborska Šleska Honja Vúžica. Ju zapokázaje do tutoho zastojnstva na zromadnym evangelským cirkvinským a domizniským dňu přichodne kunst týdženia ve Vojerecach. Nimo toho cieča vierivý zromadne kemše s Božím odkazaniem svedčič, kajštiež vedžení po starom vojeruským mieste doživič. Jeden z verškov nedželu bude korzu koniacich zapšahu do Spal, kdež očakuje v občelniku zromadnosť a serbská beseda, praje vojeruská županka Gabriela Linakova. Svedženské kemše z vojeruskej janskej cirkvie serbský rozvoz nedželu originálne přenošuje. Zazbie do 5. leta kulturnie zárody Budyšinje je sobotu viaca hač 100 ľudí doživivo. Duo Helena a Jan Brizan-Heduškec je predstavujú svojské, nemské a jenželské spievy na zárode serbsko-ľudová ansambla. Od letušoho maja na zárode rozširenú kuchnu, tiež jevišťo, bohinak zariadovanie a vumiuče a vumiuce raja netko z kulisu starého miesta pozadku. V Brezovce Dživinske gmenje so njeduša gratunja vonjovije vobore dale vúživa. Jedna rumnosť so runje za pistovanju přetvarja. Přidatne k vonjovobornom rumam, napríklad za dale kubvanje, nastava tam rum za kreatívne zábiry pistovarskih dječí. Vo postupje tvarskih dživov na minjene gmenjske rađe informovachu. Tu kvilu hišče sucho tvarske dživa beža a vobmjetk so přihotuje, tiež na sanitárnych přípravách sa dále dživa. Komunálne pistovania stejí podľa starie voňovie vobory. Nová gratunia bú direktne napřečená tvarená. Magdalena Šeferec od Kulovského jechanského tovarstva je si včera cečili to pospory titul Sakskie mištorky skakaniu v Hološovské Dubrovce vudobila. Na turnierie sú konstudženia ve viace hač 23 prúvovaniach sakských mištrov a sakské mištorky ve všech starobných klasách zvyščili. Nesvačanské jechanské tovarstvo je s tým hižo 3 let vodeče ceči kruč pospory sakské mištorstva disciplíne skakanie prevedlo. Ve obvuku iniciatívy SEŠ, Sýč serbských hudžbníkov, zetkal so sobotu Lipsku niečo posta serbských hudžbníkov a hudžbnicu z Lipščanského regiona. Ich bie jako vonoorganizátor Jakub Grul pod heslom Urban Serbian Sounds na vumenu přeprosil. S dobom predstavujú mnoze nové svojské serbské hudžbné produkcie. Tak vystupovaše miestrujím duo Valborga Vaučic a Izabela Kodujnska, kajštiž Luisa Naukec pod pseudonymom Knittl. Dve dživaničce vinovašti so tvoreniu fičera za rádio a rekonstrukcii hižo zubených serbských rejú. To bych ju povieste, kotrež namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje předčelný džin, napopodňo pridruža sa potom dušem ročele, vostane pak cvý džin sucho živé slebrostu pabiju dňa na 24 do 27 stopňov. Viecik pšinže dženca z juha. Júce zmijeme duštom ročelu a tiež nekotre kapky nas očakuje, švíjele tuž predovšiem popodňu, tiež menšie nevedra sú možné. Jutro bude trochu chłodniejsze, przy 17 do 22 stopniach. Tyż sredu a czwartek wostane dalej neobsanie, ze słońcem, ruczelami a świelami temperatura potom dre dalej spaduje.
0: A ja mam nikak ten zaciszt, Katka, ze słońcem a mnóstwo byskaczu. Zromadzie wisa daj, risa dej. Dokież mam ci byskacze po skitku. Bysz jeszcze 90 w Byszycach nas mi budestec sydaja droje fota, runie tak kajž zejcach, tam ste bwyskač, a mam jeszcze bwyskač, je tylko hużba preč, bwyskač w, na Bista 8, 70, my z Lubijom a oba Oderwicom, tuż nam wszystkim dobru a wiestu jezbu.
1: Serbski rozwóz.
0: Przyje dobry start, do dżęsniejszej pundżele z Katku a Jakubom.

Publički, serbskim rozvosu, spišnu, jaknu, radetiš serbsku hudžbu, no tun zasvršiče viso, dženca večer tež, zaso, tež vuseva radio Zatkula. Wot was mich dodges hat, ich moda joma was vita, dam sabiraja so moji rozvosunice, se pschirta mi na beachturu, radio Zatkula, dženca večer, wot was mich dodges hat, ich. So wie? Stuši aktuálne vúdače vúľatka, sobotu, televízii, skomžiu, žaden problém, ARD-mediatece je dále namakače. Mez druhým pobych sme stroži Šujský muzeu a sme si vobladali, ka

0: Veronika Kalinutsch zu nah. Krutko, Borzi, Bittl, Ginawa, Somje. Ahutsch, Bner, Jetti, Schnittko, Tule, Serbskim, Roas, Wosudale.
1: Tu aya, tu aya, Bestreiber.
0: Erstem Schak Saklinci Budischinje hija Piate Liter na Schellakorischa Hudba na Saroje Serbskeho Ludoveo Ansambla. Dam su Sobotu na Prini Konzert Riada Kulturna Saroda Pšeproseli a Bozatku je Swishic Duo Helena a Jan Brezan Heduškec. Jace hat Stoluji, jesse při krásnem vetre koanje svunca, budeš in jes hudbu lubič dabo, a

0: Stajka, Mechka, Mirna Ujba, Gajšn Asiatok, alle je hakle sidam hodžin, štyria posta.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rana Mirčin Bauca z Budyšina.
2: Ja so podarmo pucuju a přivožuju svoju muc podarmo a nevúšne. Tajku skoržbu namakame poda profete Jezaje. Přesvapine a beznadžinosť tutoch biblických slov, kýž buchu jako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, trekuj vždy z nás sobu začúvať za muže. Začíš, že sa šaprúca vúdaniva nie, neladajú na to, hač na džele, abo při osobinských předezačach, stano samo ich še bule boli, dešli proste zrštenie. Přesvapeniu vo neradženem, přitruží so ich še niu, abo žarovanie, vo návožované moce a proce. Cíl mysnené, a temu ich še brojené energie, ktorýž bychme za druhé vici muli trebač. Necham so kroblič tute svoja na nás počavovač, jako bychme muli naše širne starosti a frustrácie cíle profánoho razu přirodovač s duntom, aj koho poprom. Svoja uvoha tak menované Boží otročk. Hač je to ľud izraelský, Kristus sam, abo skere symbolov apostova, o tým so ani teologovi, ani vyrivi přes jedni nesu. Kunst je prinotné sáde pak išče faluje. A tuto nepovači jenož za Božo otročka. Štúšku lie, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džien vôte dňa navožujeme. Moje právo však je závierno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobraj Mirčin Bauca z Budyšina, nadavku a zamovitosti serbského evangelského zjazka. Štyri menšiny. Dovoz miche. To je Strange Love od Deepish Mode.

Menchino. Boas, Michaj Lubiu, to mi jacho zastonice rucepone dživa na svojskim revire, dokelš je tam muž randalirovao. Ha, 41 letne je se tam na Lubijski revir podao, dobeše tam najprede pak raz čakač, a to je tak merzaše, zo je taflu z pfotatonu, potom tež auto policie vopškodžiu a chcuše tutem auče tež hišče spač. No hej, dokáž pak nie chcú auto opuštiť a dokáž nie je sa tiež zmirovalo. Smi netko pola policie spinkač, nic auče, ale za švédskymi gardinami. To by to ešte lustam, pola zastojníku Lubiu. Hač dremiachu druče vevúžice zastojnice rúne také merzania, to nám Katkom. Katka nedom povedá tu serbským rozvosu, když čuje rozprava policie.

0: Nico Santos, All Time High. Vosom hodžin dvanače a Katka je přimný.
1: Polícia z G.
2: Češka nezbožo s jacerými zranenými je so stalo sobotu na večer Kamiencu Ježovie. Tam je dvaja postaletná šoférka Audia z dotal neznatie příčiny na napřečenú jistnu zajeva. Přesto šmorny so busa, potom zraze frontálne do zabusom jeduceho VW-a a jeden motorský za VW-om so tiež viac vúvinač nemôžeše a bum je s VW-om a škytne plánku púča zatusnené. Zaujímavá nezboža a je 60-letná sobu jeduce, bušta je češko zranená. Je ju s helikopterom do korony transportovachu. Vodžoka VW-a bú lohce zranená. Vodžo busa a motorský vostašta nezranená. Vecna škoda vúčenia 100 000 euro a droha bie 5 hodžinu začinená. Ve viacosobnom domi Rakecach je so sobotu večer palivo. Veľa voniových voborov přikvata Hašeč. Z Rakec s psoviu nesvačí dva Ralbic Rožanta a Minakava. Tak sú vohinky špie pincu vúderiu pod kontrolu dostali. Po dotalnom stavie nebu nichtu zranené. Potom zobu cuvy dom prevetrované, môžu sa vobedlere zase do svojich bydlenia nauročiť. Polícia je 6 lidi dokumentovala a sledí dla možného češkoho zapalerstva. 50 000 euro škode nastala.

0: Všelijaké druží nedal já.
1: To je opísané?
2: To je činka.
0: To může ty tousty buď.
3: Tousty z dřeva.
4: To je bylo.
5: To je může paslič.
6: To mě jen si říct, potřeje.
7: Tam hore jen může malovat.
8: Písat.
9: To může zase vůzívat.
10: O to může mám plakáty činč.
11: Je může s tím pavdovat.
12: Jen může to odsíjat.
13: To má druhé celé vůtře kromy. To může jen se zrzat.
14: Na nusniku to ví se.
15: Nusniky jsou tež do materiála.
16: Oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, oh, já jsem čipne, čiri rivo.
17: Ste možeš se tež říč, votřič, no vidíš, věšče, ljube děči, što je menene, jeli haj, potom napísajče nám prav otmou na kartu, stělče ju na MDR Serbský rozvoz, pustuje na město ci budušině, opetajče tež rade našu internetovu stronu pod děčac raj, namakače šitko hodančka a možeče si tute naše na noše vizor ište raz naposkač, hore, adele, priky a podvu a votam rane formular vupenič a nám vašu votmu připosvač. Sobotu přeradži vám dundak potom 8 hodin cice či na podživečích prav votmu a tež štu smysl přes riane myto veselič, štu je dobyče abo dobyčaka naše hodančka Juniu.

Sibedlki, Nadževič, jedno a to pokukneme do Braniborskeje a na jednu prapremieru Jana Cyša. Tutu vosvečichu na 26. festivalu nowe hudžby Intersonanzen v podstupime. Tam doživichu zaradovanje v našlakorejších formátach. Koncerte z viace hač 20 prapremierami cirkonje a koncert štvrtvečer v Muzeum Fluxus Plus podstupime. Bime Zahai, so se spivom Jana Cyša na tekst Redewendungen Kita Lorenza v interpretaciji sopranistki Pia Davila a svojenskije hudžbnice Neža Torkar na akordeone. V obje hudžbnice ste viace kroč vuznamenene interpretce klasickim hudžnim živenju kruče zakotveni a važni aktorce na polu moderne hudžbe a publikum je prapremierne predstajenje žortného texta, ja, texta Likta Lorenza a prapremieru Jana Cyša, dere přiuzavo a sa komponisti a vumjučam zlošným a dlhým vutraným přikleskom Čakovavo. No vidíš, potak jim sme tiež raz do podstupima pokuknili, tam mi ješe Jan Cyš hudžbnú prapremieru na text Kita Lorenza 8 hodin 7 a 40 je.

0: Jensa Reo Jessa Twist, Nidam Bossam Hajin, Styri a Bostaje.
1: Nabožne Svoa.
0: Tute ma Jensa Rano Mirčin Bauca z Budešina.
2: Ja so podarmo pucuju, a přivožuju svoju muc podarmo a nevúšne. Tajku skoržbu namakame poda profete Jezaje. Přesvapine a beznadžinnosť tutoch biblických svojú, kýž buchu jako ochranovské heslo tuto dňa uzvolené, ktoré každý z nás sobou začúvať zamôže. Začíš, že sa šaprúca vúdaniva nie, neladajú na to, hač na džele, abo pri osobinských předezačach, stano samo ich še bule boli, kdyžli proste zrštenie. Přesvapinu vo neradženem, přitruží so ich še niv, abo žarovanie, vo návožované moce a proce. Cíl myslene, a temu ich še brojené energie, ktorýž bychme za druhé věci mohli trebať. Necham so kroblič tute svoja na nás počavovač, jako bychme mohli naše širne starosti a frustrácie cíle profánoho razu přirodovač s dojntom, aj koho poprom. Svoja uvoja tak menované Boží otročk. Hač je to ľud izraelský, Kristus sam, abo skere symbolova apostova, o tým so ani teologovi, ani výrivi přes jedni nesú. Kunst je prinotné sáde pak ište faluje, a tuto nepovači jenož za Božo otročka. Štúškulie, ale tiež zauši prúce a moce, ktoré džin vôte dňa navožujeme. Moje právo však je zaujeno pola knieza, moje myto pola mojho Boha.
0: Dobrá je Mirčin Bauca z Budešina, na roku a zamovitoši serbského evangelského zjazka vošom hodžin peč a postaje. Usvanie, kila sa pomalu na konc, posledné menšine beža, za to pak nám zaspieva Jeva Maria Pirkatec, nové ranie nám skáža, akože pat júce ráno zasol.

0: Vejne nasveše su šuži velika tema, luže se starost, čiju muco opradaš s krizami. Budešenje jo se gano založiva Sarska mirova inicijativa, srjodu jo vena se zmakava hršobuzu. Dla coga su zajemci prišli, a vodcom jo tam to grono bylo, jo naša kolegoka Štefani Kraucojc uzgeniva.
1: Přišlo na to zmakanje jo činasčo luži. Pelojca vetnich su serbe byli. Šake vetnich su na politiski pad aktivne. Ve celskego boka su šake clonki celskego semapidla byli. Teke Falk Peschel, vetbeslajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šemelojc Monika a Hans Peters Hoschebusa. Benej sobostatkujete ve europske levice, oplivate ako taki uske zviski do čehojskije. Pedal Initiative jo Heiko Kosel. Wenn rozkladu jo vet zamiru te Initiative?
2: Ako prine chceme pokšatšovač v tých pracovaniach Serbo na za rusko-ukrajinske vujadnanie. Pen ako drugi typ chceme viesť diskusiu vo vúživaniu vúžice za vojarské zamiere.
1: Už je toho, co Selská mirová iniciativa mladostným pitpíru dáš, když nekšej vejnskú službu absolvíruvaš a uknikam a uknicam pomagaš, ktoré štrajkujú přešivo vejskej službie. Dalšne cíle sú?
2: Potom dále, co mi pomagaš k tomu, až my máme lepšiu koordináciu medzi mirovými gýbaniami v Nímsky a v susedných slovanských krajach. A se vieseme také o tom viac diskusiu naš osobný serbský part. Však sme ako Serbie 10 let bžeze vojska živí a to je snáno impuls za všakoraké diskusie mirovej politiky.
1: Dalšne sú dojeli z Balinja, ved tak pomienonie Friedensglockengesellschaft a ved organizácie Deutscher Friedensrat jo pýtla byl jejich predseda Gerhard Emil Fuchs-Ketowski. Wenn ihr 2005 a dvažascha kandidiroval za Livicu, will es gojeskem wilbnem okresu bla zvieskuch wilbu, a jo kradu obsvadne, na pschiklad za interview, kiterisch wenn ihr tekte dal televisinemu schelaku rt.de, kiterisch jo nimske zakazane. Vecelskiego boka jo se wiele konkretnego pojedalo, na pschiklad wytglosowanie dla obszelenia na selskim svižinju ve juniju v Hoschebusu, a to stwierenie miruich sešu. Hylža miruwa zbudyšena jo rozpšavila ve togo, co jo se južo stalo planich.
3: Mi bejara važne, so ta serbska rečtej v zvisku se s mirovimi temami so jevi, a dla to sem se rozsudila, so ja ten projekt European Peace Project podpiram a sem tun text do honja serbštine pševoživa. A leca sme samo druhý kroč na tutem projekte vobčelili a sme so na bohatej v budušine zetkali. Sme tun European Peace Project v nímske a tež serbske reči všečitali a sme k tomu tež mirové spivy spivali. My trenej sme jara veľa byli, jenož 20 osobov, ale to by še tohle je na Rianavecka, ktoré sme tam na noji stajili.

0: Heiko Kosel, jo teke stajšene pojeda Dolnoselskiego gymnazioma a viži ako jatno šižišča svejogo angažmenta pitpera mladých luži, kateriš nekši akceptirovaš vinovatoš za vinsku službu. Teke to je bylo kratu konkretne. Zešuki s informacijami vo pristupovanju v danem paže su byli namistnje. Heiko Kosel jo teke uzvignul, a šeske gymnaziaste su pidla v komiteju seši šulskego štrajka přešivo venske službje. Tomáš Čornák z Nebelčic jo ulicoval, až na zahože jogo se su stoflicki s mirovým gelubjaškom. Biele malých akciu jo to s takým. Dalšny gošč, Vena Miškank, kroni cogola venio se občelil.
1: Možeš se kužil, ko pšašaš, všechny kroni, my jsme přešili o vojně, ale s tím ta vojna ještě není zakončena. To musí se jen gýbaně, zachopíš a tam, kde kužlík vás zvršané byš, kužlík dí svoje měniny, k tomu kroniš ve tom zájme zgromadném, až my nemusíme přijdu tu vojnu ho doživíš.
0: Tak gýbaně, kde se nento stveríš přes tu novou selskou iniciativu, kytaraš jo ještě mála. Drugu smjenicu jo mil Gerhard Emil Fuchs Kitowski z Balinja. Wenn jo glujke chyle pojedal, pokazal nam jaze narodne dogrona a obtvaržil svejo meninje a špitzajčna nimska dejala byš neutralna a bžezbronju, waffenfrei. Wenn jo uši togo ulicoval ve cvejich oglidov v Moskvě na přepšosjenje vytpislajncu rusojskiego parlamenta Duma a jo vyspitoval oficialne rusojske pozicije na pšišivo nimskej. Radne napřešivnjenje celskega boka nije k tomu prišlo, a teke žedno priglasovanje nije bilo. Celske gesči su tu srjodu sebi skeri koncentrirovali na konkretne akcije v svejih mestnah.
2: Sarska mirova inicijativa živa dalje, a co išči veci prezentna bilš, na zmakanju Hršobozu su cvonki inicijative gromadu prišli, pedla sarskih akcijo jo jaden zastupnik Nimske mirove rade predstaju rusojske pozicije kutuhilne venje. Stefanie Krautzeutz, Joras Pšaviva.

0: Coraio nimsko serski kor žilo svišil v vesnem sportlarskem domje jubilej. 140 let oplevanja serske kulture a serskega spiva Marija Elikovska-Winklerova povežijo.
1: Na ten velický jubilej jo přichvatalo jadna 100 gešči. Čiky z drugih su.
2: U su gešči, te nejsu žilovarje, veďo?
3: Na Strenova, se susedku.
2: A vi šo privatne gešči?
3: Privatne gešči, jo.
2: A dla cok?
3: Na tokerinje spivanje, o, a take redne drastve, druge kore je uspivaju.
1: Veli Gusor, nejstarši spivar ve žilojskem kore, jo zaredovanje vetveril a gešči uvítal.
4: My se veselíme a švišťo všich knožínca k nám na to svěženské zaredovanie přišli. Veselé žínca, zmak a miluse.
5: Veselé žínca, zmak a miluse.
1: S tým znatým zpívom stej žilojský kor a rejovaňská kupka nímsko-serského ansambla v mieste zašignuli do zala. Juro Gera jo žaržal krotke nagrono na serský.
6: Ja som sam raz ho nekak pešná šalec, som ja osobo spieval a my sme veľkým riedným vústupem mieli ho v regióne a potom také v NRW, v Zjost a to sú veľkým riedným veci byli. To je za mňa ako serbské žilo war wegen vážne, až ten kor ešte existuje, až oni voplivajú našeho serbské štucky.
1: Žilojský kor jo zglosil znaté serbské spívy. Přepšosone kory ze Strobic, Města a Gubina su pevitovali krotký program a gratulirovali jubilárovi. A gubinský kor jo žilovario a publikum přechvatal.
7: Wir können leider kein Sorbisch. Wissen Sie, wir haben es geübt. Und das Ende von unserer Probe wollen wir Ihnen heute jetzt hier präsentieren. Hoffentlich können Sie es verstehen.

0: Vejne nasveše su šuži velika tema, luže se starost, čiju muco obhradaš s krizami. Budešenje jo se gano založiva Sarska mirova inicijativa, srjodu jo vena se zmakava hršobuzu. Dla coga su zajemci prišli, a vodcom jo tam to grono bylo, jo naša kolegoka Štefani Kraucojc uzgeniva.
1: Přišlo na to zmakanje jo činasčo luži. Pelojca vetnich su serbe byli. Šake vetnich su na politiski pad aktivne. Ve celskego boka su šake clonki celskego semapidla byli. Teke Falk Peschel, vetbeslajns partaje BSW ve krajnem semje, jo dojel a šemelojc Monika a Hans Peters Hoschebusa. Venej sobostatkujete ve europske levice, oplivate ako taki uske zviski do čehojskeje. Pedal Initiative jo Heiko Kosel. Wenn rozkladu jo vet zamiru te Initiative?
2: Ako prine chceme pokšatšovač v tých pracovaniach Serbo za rusko-ukrajinske vujadnanie. Pen ako druge dept chceme viesť diskusiu vo vúživaniu vúžice za vojarské zamiere.
1: Už je toho, co Selská mírová iniciativa mladostným pitpíru dáš, když nekšej vejnskú službu absolvíruvaš a uknikám a uknicám pomagaš, ktoré štrajkujú přešivo vejskej službie. Dalšne cíle sú?
2: Potom dále, co mi pomagaš k tomu, až my máme lepšiu koordináciu medzi mírovými gýbaniami v Nímsky a v susedných slovanských krajach. A se vieseme také o tom viac diskusiu naš osobný serbský part. Všako sme ako Serbie 10 let bžeze vojska živí a to je snadný impuls za všakoráke diskusie mirovej politiky.
1: Dalšne sú dojeli z Balinja, ved tak pomienonie Friedensglockengesellschaft a ved organizácie Deutscher Friedensrat jo pytlabil jich předseda Gerhard Emil Fuchs-Ketowski. Wenn ihr 2005 als Wajascha kandidierowal za Livicu, will es gojeskem wilbnem okresu bla zweskuch wilbu, a jo gradu obswadne, na pschiklad za Interview, kitterisch wenn ihr tekte dal televisinemu schelaku rt.de, kitterisch jo nimske zakazane. Vecelskiego boka jo se wiele konkretnego pojedalo. Na przykład wytglosowanie dla obszelenia na selskim zwierzeniu w juniju w Hoschebusu, a to stwierdzenie miruich seszu. Hylża miruwa zbudyszyna jo rozprawila w togo, co jo se jużo stalo planich.
3: Mi bejara ważne, że ta serbska rycz tej w związku ze mirowymi temami so jewi, a dla to sam se rozsudziła, że ja ten projekt European Peace Project podpieram a sem ten tekst do honja serbštine przełożiła. A lica sme samo drugi kroč na tym projekcie wobdzielili a sme so na bohatej wybudušenie zetkali. Sme ten European Peace Project v niemskej a tež serbskej rči przečitali a sme k tomu tež mirowe spiewy spiewali. My trenismo jara vylibili, jenož 20 osobů, ale to by še tohle je na Rianavěcka, kterou jsme tam na noji stajili.

0: Heiko Kosel, jo teke stajšene pojeda Dolnoselskiego gymnaziuma, a viži, ako jatno šižišča svejogo angažmenta, pitpera mladých luži, kateriš nekši akceptirovaš vinovatoš za vinsku službu. Teke to je bylo kratu konkretne. Zešuki z informacijami vo pristupovanju v danem paže, co byli namestnje. Heiko Kosel jo teke uzvignul, a šeske gymnaziaste su pidla v komiteju seši šulskiego štrajka přešivo venske službje. Tomáš Čornák z Nebelčic jo ulicoval, až na zahože jogo sy su stoflicky s mirovým gelubjaškom. Biele malých akciu jo to s takým. Dalšný gošč, Vana Miškank, kroni cogola venio se občelil.
1: Možeš se kužil, ko pšašaš, kde všechny kroni, my jsme přešli o vojně, ale s tímto vojna ještě není zakončena. Tento musí se jen gýbaně, zachopíš a tam, kde kužil vás, slyšané byš, kužil dej svoje měniny, k tomu kroniš ve tom zájme zgromadném, až my nemusíme přijdu vojnu ho doživíš.
0: Tak gýbaně, dej se nento stveríš přes tu novou selskou iniciativu, kytaraš jo ještě mála. Drugu smjenicu jo mil Gerhard Emil Fuchs Kitowski z Balinja. Wenn jo glujke chyle pojedal, pokazal nam jaze narodne dogrona a obtvaržil svejo mjeninje, a špitzajčna Nimska dejala byš neutralna a bžezbronju, waffenfrei. Wenn jo uši togo ulicoval ve svejich oglidov v Moskvje na přepšosjenje vytpislajncu rusojskiego parlamenta Duma a jo vyspitoval oficialne rusojske pozicije na přišivo Nimskej. Radne napřešivnjenje v celskego boka nejo k tomu přišlo, a teke žedno přiglosovanje nejo bylo. Celske gesči su tu srjodu sebje skeri koncentrirovali na konkretne akcije ve svejih mistnach.
2: Sarska mirova iniciativa živa dalje, a co išči vece prezentna bilš, na zmakanju Hršobozu su cvonki iniciative gromadu přišli, pedla sarskih akcijo jo jaden zastupnik Nimskeje mirove rade predstaju rusojske pozicije kutuhilne venje. Stefanie Krautzolz, jo rozpšaviva.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Lipsku je okej stiženja zaznila selska elektroniska muzika. S Lipem su svišili rozglasu u namšu s tradicionelnimi selskimi zukami. Trebinje budu ognju oberese ubežuvaš, a čahota ognju biva bića. To, a vici mame njento v naših bojišćah, prit mikrofonje jo Stefani Krautzojc. Petitelom Urbien Serbian Sounds su Lipsku mieli prijedni raz vjaco ze selskiju elektronijskiju muziku. Nikak 50 vysobu jo doživilo premiéru albuma Mrawa a Basnica Jakuba Grula ve umieckém centrumie Cimt. Zaznili sú texte Mini Vítkojc, Žilky a Zimana Delienka ve Dolno a ve Genosejské rece. Jakub Grul se nažijajo a štajo jogo muzika mladostným impuls teke sami dolnosejskú muziku produciruvaš. Album bužo se skoro online vyzjavíš. Ustupili su na tom viaceje Ušetogo Vajboga Vaučic a Izabela Kajduňska teke s dolnoselským programom Zaminu a genoselská DJ Knutl. Zaredovanie jo bylo rovnocasne zmakanie seši nova selská muzika. Vici zaštišu slyšišo ten týžin v selském programie. V Slipem su selské dude a je živa tradícia byli téma v corajšnej rozglasovej namše Štelaka MDR. Faraka Jadwiga Malinkoa jo priatkovala vo muzice, ktorá šmecujo tradíciu a vieru. Ustupili ste selský kor ze Žičina a Wolfgang Kutisek v Slepenského selského folklórneho ansambla a jo gral na dudach. Dalšne cerkvine vieražk bužo přiduce kejnc týženia. V Vedicach bužo selský cerkvine žin. V Trebinje vjaska přisluša Slepenski visaže budu se kent tyženja. V Trebinje vjaska přisluša Slepenski visaže budu se sledne kent tyženja ognju obere zmakaš na ubižovanje. Veni šikne budu z toštih stronu a budu sobetu 27. junija vecega jadnasčih vejovaš vo Češi beg v ubigovanju Ostsachsenpokal a Uldi Cup. Disziplíny v Trebinje budú bieg přes zádory, separátne budú se ženské a mužské, mladé a staré ubiežovať v tom, kak mogú malcne a efektívne ogeň gasiť. Chtož se obželíš, co? Môžu se ešte až do 20. júnia přizjavíš pla Trebinské ogňové obere. Lužica jo zase benie sucha. Čachota dla ogňu v gľach jo veľká. Aktuálne plaši v skoro šuknuch okresach Dolnej Lužice stvita vid peš vanovajnský stopňu. Janos Pivianusa a Hošebus z tej Tuchulu meni obdozone. Zastojnstva apelirujú na ušich se pogled nivie zažažaš v gili. Južo z jadneje cigaretu mžošo napraš ogin. 60% šuch ognu v gili zavinujo cliek.
0: Jadro.
1: Sucho a gerúce jo teke žinca, což nie jo jano za gile problematicky. Až do 8 a 20 gradu stupujú temperatúry. Slunsko krádu pali a žiši budú šuliach švicovaš teke dla temperatúru. Noce pak bužo se iš a teke viče žajčo. Celé žen viče budú mrokové přikřeš nebio a dopeludňo bužo se zasi iš. Veno jo zimnejšie ako žinca, jano iši 1 a 20 gradu. UV-index je pak veto usoký a slunčná kréma teke vyčenotná, tyž coša z domu ujš.

0: RBB. Serbski program. Serbski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Claudio so bih konstitučen ja volje burač a doma bi potom pod civilm čile šuđe pisk.
1: Hej, to znaju. Od příchodného týdena jsme ještě kůžu ponženu.
3: Trichy, naša bíčtura tohle zase ovoa.
1: Tak je, a zo vyta monka před rádiemi nebyšče ničo skomžili, vostajče tu.
3: Na najrénče žomě nasvědče.
1: Zatkula.
2: Můj start do týdenia.

0: Zadkula.
1: Dobro večer, Modžina, je krotko. Povosim ich, to reka vezo, vusovanje molje žome, Franco?
2: Zadkule. Za vas, při mikrofon je staj Claudius, a ja, Franz.
1: Beach tura so bliži, to la činime z vami, dženca, pravi warm-up.
2: Tak je, leca máme měnice tež novosky za vás, potom pak požišo viac.
1: Malký tip, za to mače so předraščič.
2: Kajke sú regule a viele viace zoniče dženca, po takým vostenče při rádiach.
1: Tež pravo hučba, nie sme pobrachovač, tuto nie nám dženca Kidian zestajú.
3: Dobro večer tež od mne. Ja chcú vás hučbne na Zadkula Beach Tour přihotovač. Tu iš dženca svišiče, spil Stereo Love od Edward Maja za kusk mir nižší štát. Ale za to, že spíšne dále se s naším najlubším spíjom Zadkula Beach. Za fan rockové hudby mám tu skupinu My Chemical Romance se spíjom Na Na Na. Prvnú hodinu zají pak spíl EO EO skupina Holasky.
0: Zadkula.
4: Schon damals?
5: Ja, was du willst.

0: Ein Hutsch bei ihr Rich. Gott hat ihn.
1: Pschichot no bonjelos, memel war sasso bot hoem nebiom v bisku vitac.
2: Bichtura so zapot ne a to nedom ve voklicach, mien nütze pjatna do šesto.
1: Hai anitko, so prašeče, če od lahijo tak zahe zapot šneme, leca je vuzače.
2: Tak je, sme so rozsudžili preniras na 9 staciach podla byč plus finale vezo, dokež leca vulke zaredovanja kajš folklorne festival nesu.
1: Hai tuž mame leca, přes cve lečo bichturu hač unes nesme ani šim šipraič moli.
2: Po prinestaci ještě je vězo trua, tuta bude ralbicach, ceča v nebelčicach.
1: A potom podáme so 607 na konec, tyže na to, potom tam, kde so Silvestro svědčí, víš, Franco?
2: Na vězo do Votrova.
1: Ví, samo pravě. 6. staciu vůhoduje potom Radovská modžina až po to je tvorstvo.
2: Potem switche se do Horan Deutsch, minütze do Kruščic, hai a vosma stacia ščuje v Lesnej kupeli v Kulovie.
1: Poslednu staciu do finala vuotuje Rožančanska modžina, hai a sedna to osmo sme potom zaso pola Bobkec v Miočicach na vulkim finalu.
2: To one bichu šitke stacie litušie bičture, my so veselime na vulkotne liče z vami.
3: Ach Kala, što máš tyčen sa učo všetí, Johnny? Žence, pundžela, to dava vizo jenoš...
4: Zatkula bitch!

0: Nitko přijde naša nuoska polakotřiši je cva vjeska prašana. Všice moža sobočinč a vjeska tež ište nešto o toho má.
1: Lica máme na kujže stáci v osobi tu moto party plánovanu. Nešto předrašči, co dobiče, što dokonne, to so stajne tužen do stáci v osobi.
0: Cíl je všichna stáci mobilizovač se so předrašča. Potom činíme se předraščenými zromane foto, tu může se okolo 9,4 předkladnímo.
1: A na koncu být štůry potekým na finálu v Miločicách vozivíme, na kotře stáci by najviace předraščených ľudí a tuta vieska dostane potom v osobite myto, menujce.
0: Je obna stácia leta 2027, to reka dobečaská vieska je 2027 na být štůry podľa. A netreba so extra požadač. Mysno je po takým veste.
1: Když hľadače netko do kalendra, potom vešče hižo příchodne týden je za počátk v Voklecach. Prvný moto byč tu v 2026 za Voklece.
0: Zoniče po příchodnej hudžbě.

0: Hajnáša, Zatkula, Bíčtura, Sob, Šichone, Tyčen, Zápočne, a kajšče zavěští, že pytli, Lica, z Vosebite novostku.
1: Lica, máme za kuždu staciu měnujúce Vosebite motto, kýž jsme my Zatkulare si romadne vupytali. Šichone, Tyčen, v Voklecach bude motto so hodžace k spočatky spytových mištostvů měnujúce triko.
0: Tu jsme dža Voklečenio hižora si ich najlepší triko přihotovač, šako maja te šanzu se staciu za našu beach volleyballu Toru 2017 si zavěštíč. O tom jsme však rune rečili.
1: Nimo triko a pak dobi Voklečanska možina te svoju staciu přihotovač, tak zo přišonu pondželu šitko beži.
0: Aj k tomu jsme so s čvonom Voklečanskou možinského kluba Benom Čemerom rozmojeli, kýše intenzívne do přihotov zaplinčene.
2: Also naše Přihoty běža jara z plné parovuša někomu praju. Vone všeho pak tohle věle džua. Největší džua jsou všechno ty co formuláře vůplně vši gmenským záradu, které vždy bym vůte dať. Tak se jen za ne porožky ve věstce nima. Potom domů tyž vyzot ještě píčo obstarat, zo vždy vůplně můli došť píč a ještě. Alle dich da ist witzig an abschigat de wops wops wird linie dich reinigst du tag so moje chave potom che hat donnerts volleyballovac geis schätzer da wer steak jakubaski kowaski so samo od nasho modinsko riznika adriana gotrischni vukovanove nebelchitzach potom dale da wer hische nas walketchan highlight bücher nicke mal dacke braer nasche Wedži Bogorek hat opražil náš poprom náš najväčší highlight přijedže, tak so môžete sa na dobrú ješť, kaž všetko veseliť. Potom dáve še pičo, napríklad nealkoholické piča, kola Fanta Sprite, kaž všetko, ale tiež rádlo, kaž tiež pivo z súda. A ďalší highlight by sa niekam prajú, keď sme lica zavedli, dokáž ho tak čupovanka, so zmiajme prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorýž bude naše holce namešeť.
1: O, boula totla derie klinči při svončnem vedre z doje trosku tajku dobrú boulu šlapneč. Ale kak ta voklečino docela kalkulia, kak veľa kovasko a steko voni potom trebaja.
2: Za tú kalkuláciu, kýž môj ponšetce trebamo, aká veľa kovasky, aká veľa steky, aká veľa veďbore trebamo. O naše názorné z posledných letov vúžujemo tak, že ponšetce poprom všetce dostáva, čo šetrevamo, čo môj pon kúpimo a tú respon na konci pon. Za úho noči nepon, ponšu v noce šermo, útoru pon, te posledné vecky zgrúľujemo.
0: Na to tla, Derek Klinči. Po příšenej účpe zoniče viac vo příhotách Bíčtury ve Voklecach.

0: Teoretisch stáč, ale to so nebude stáč. A přišim máme tež na spočatku BH rozdělíme malý QR-kód, tež je naša čara digitálně přes komód přístupná. To říká, tež tam může so orientovat. A ve najhorším páče je celé jenom lám, kde je všichni na VSK, a so tam dám vodu zač, abo nešto také. Ale toj, toj, toj, hač dotaj, co nie ještě ženě, nech tu zabižal.
1: A po takým še super na Slavia máš přihotovaný, nemůže poprom ničo so jac nimo kudič.
0: Poprom nic, nie? Die Einzige, die ich mich zuerstane, müsste na der Kartki. So so tute Wulosuja Jensa. A potom sind wir chipnisch. Du je Jensa, Bungelu ist der Tag flexibelne, a spontane, a praia subo, du posta Kilometer putschu. Hoi, du ja, was so bin's da ran und poitam.
2: Hi, warte ja, warum will er wusspich? Ja, ich hab an der Böse schim Sporto zam, a Sporto zam, Sport ist da.
0: Sport ist da, hi.
1: Bonjour. Ciao.

0: Radgula.
1: Schrapp jetzt.
2: Zinato a stonato junia wot mir so biskopske zetkanie modziny do klostre Marine Wiesdy. Zromadne putnikuje modostni, pyszi a z kolesom k klostre. Namestne woczakuje was dziewaniczki, zromadne modlitwa a wot mienienny program. Wieczor zmija koncert Kapawe Already a Lewe Wojen. Niedzielu switcha kemsze a zromadne snedaja. Przyzowienie je online możne. 9. junia wotmia so w Goczynie litne pustnicy, a 20. junia 5. Asperges Open Air Volleyballowy turnier. Woczakuje was na 5. ry a kopice dobre nalady. Przyjezd je wot napojenie możne. Započat grow je potom w jeni. Szojene hacz na rajniszczu abo kromie rajniszcza, jeselcze so na wotmieniane popodnio pone volleyballowy grow. Przyzowienie a dalsze informacje podawaja przez Instagram pod @jugendklub_kotten. Za cít týdžen 17. junia vodmie so v Radvoru Radvorský koparský kap. Raje so na ležanosti při Vulovej jame 2 v Radvoru. V obdželič môža so všice, kotrež maja lušť na napiatý rý a sportový džin. Za v obdželenie je prekáčace přizvenie trebne. Tuto je přes Instagram akaunt @radvorské možné. Radvorský koparský kap skýči skvádnosť zhromadne kopancu hrač. Nové kontakty naviazač a vodmieniový džin v športovej atmosfére doživič. Tam byč môžete vo 10-čich, 1-čich so prenara za výzda. A příhodno punželu štartuje vizo Zadkula Beach Tura, kotrež so na tutým dňu od Vohličanského kluba vúhotuje. Započat je kajs přeco 6-čich a zakončenie je v 10-čich. Sobu přineš dobyče popravom jenož dobrú naladu a snano přečelu, so byšče volejbulové mústvo tvorili. Jestli myslí na vás, hač do punžele.
0: Zadkula.
1: Tu som doma.

0: Što sluša za tebe, k pravi kopajncovi rije před televizorom?
1: Hej, vy za pravi kopajncovi rulčka za vojanje, když sedžu před obrazovku.
0: To niekotre znajú napríklad kuluate doby do ruškateho.
1: Ja mám tiež jeden, jedna rád traje 90 menšinu.
0: A ja klasikov, jeja, my treba mi jeja.
1: A što si ty myslíš, Klaudiuso, kak bude letuše svetové mistrovstvo?
0: Prajú vás tak, mám od feelinga sem dobre začuče.
1: To vidíme, abo inak prajne, to rozrysame vecieči počasu.
0: A tiež, když so neporadí, myslí na to, voní vára tiež jené z vodu.
1: Ale nepřenávaj prošu, abo kaž praje so, myslíče na to, že dobíme jít se všice na živo.
0: Kaž tež bude, najvážnejšie je to na Mailand abo Madrid, vonavec Italska, tež to leca tak pravě nepřitrichí.